Visitors of Monsters and Men, Bečhodžin 12. jedno a to se da serbského, hač došešči huč mne na vuši. Křesťan alias James Mink nás zveselí. To je Zara Brečnaderec. A tyž Maria Matzena nám zaspěvá tu serbským rozhlasu. A so vědává tyž vězo. Aj můžeš rec trošku španského, italského flera, dovolu flera tu serbským rozhlasu. Mario Biondi, Mundo Colodriado.

0: tuta hudźba. A potom zwote nebio nad Łužicu, to oznamieńcza wuladam tu budyšinje. Katka Tyżki sa przyjotuje, šako je na pošešćich. Čas za naše aktualki.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Nebelčanski vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnamske zastojnstvo zvožil. Za pričinu mjenuje vun mjestvo im přibiracu nevjesto, voleče nevjecunosć, vedome provokacije a pohoški, kotruž zamir nebe husto polepšenje komunija, ale blokada rozsudu. Kaž vun v listče, kiš je na internetnih stronach gmene Voze vene dale informuje, je vun ladajo na škit svoje svojbe a svojskije strohote, krajnoho radu budeska vokresa pisomnje vo vuvjazanje za zastojnstva ke prnjemu augusti prosu. Piate zrečenje vo financovanju založby za serbski lud je podpisane. Dženca přepodaža zastuperjo Sakskije, Braniborskije a Zjaska v Drježdžanach zrečenje direktori založby za serbski lud Jani Budari. V novem zrečenju zavjazaja so benezedavarjo zumu přiražki vo nešto viac hač 5 milijonov na celkonje nimale 30 milijonov euro zvršič. Z dobom obsahuje vone stopňovanje přiražkov po 2026 vo letnje 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk ke bojce, nešto viac hač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančne zrečenje pači hač do konca leta 2030. Pučovanska a Putniska akademija Sakskije spichuje lica 8 menších projektov Horní Łužicy z dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kajž krajny turistický zviazk z Džili dostanie miestrujím evangelská vosada svätého Petra Budyšinje peneze za vôrtovanie svoje putniskie stvy. V Pančicach Kukovia môže pučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viesta vodpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Rabice Rožant podpiruje Pučovanská a Putniska akademia sotovenie informacijskie tafle vo pučovanských štiežkach. Tronea Dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového dživadva je so včera zakončila. Kajž NSLG informuje, je 5 predstajenju inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sledk miestrujem v Hochoze, Turiju a Radušu do romande 271 ľudí vidžavo. V Turiju pšinže samo 15 ženu a jeden muž národne drastče. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Łužicy. Ponovenú drohu po Vázu ceča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zajšvým posedženiu Gminské rady informovaše, je zanirovanie státne drohy 108 v dálokej mierie v časovém pláne. Tu chvíľu zvopročo tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistnie zaruča Sakský krajný zariad za drohotvar a vopkat. Za zanirovanie kutniku, busových zastaniščov a nádružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pváči niečo 1,4 milióna euro. 2027 ceča za drohu na smier Biewe Gomc, Bonovič. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tušto mročelo, kde sa dosť tiež svunco raz předrie. Dženca môže sa tiež pokapať, předušiem popudňo má to byť, to môže sa tiež raz zahrimať. Netko pokáza živé sliepro do budúšení ižo 12,7 stopňov.
3: Si da pravé?
2: Na 18,21 či trebiehu dňa ište stupe. Tiež júce zmijeme malo svunca, za to čím jac mročelo, tiež júce môže sa pokapať a s tobom popodňu a večer zahrimač.
0: na našich wužiskih drohach. Beži šitko kajš na štrčku, tam zorecu, tam šak je so dom sypnil, tam je droha vieza zašlahana, mi so s tým pokaza a nenom chceme na to pokuknič. Što je so tam dokvadne stavo, kolega Beno Šota je si tam včera večer hišče dojel, zoby na môdženca ráno rozpravil.
1: Serbský rozvoz.
0: Več poda po šeštiche, to je Sara Brečnerec. Tu serbským rozvozu, dobrý start, přijemuj Katka a Jakub.

0: Vubuč mi je Marija Macna. Serbskim rozbosu peč menšinu doše ščiche.
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Sejš v nedželu smidžach svoju kuzinu jako firmovanska kmutra při spoštjenju zakramenta sjatoho firmovanja převodžeč. Při přijotach na vonne podavk rozestajach so ze prašenjom, štú jeduch sjate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Stočich na vonne sedom daru ducha sjato. Da mudrošče pomha mi na živenje z Božo vida zladovač, a tak važne vod nevažného rozeznavač. Da rozuma pomha mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúbše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rade s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženie spoznač a je zrozumič. Da silnošče dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevod vobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v sviče v kontekste z Boží volu a Božím vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vůboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče nezrozumí so v tým mít strach před Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutku milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Svätého? Snano raz k sviatkam o tým přemyslujeme.
0: Namovia Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku a zamovitosti. Kudoske je vosade.

znajú kraj. Po viezo Jozatunat nám zaspil po vašňu Kola Augusta Kocara 7 po 6 tiche. A kak da by konc tydzenia čeroša punžela, ste rejne so vočerstvili, za jednoho z nás Zakske by to vo sebe riahne konc tydzenia vun, aber wona, je menujce viace hač 1 000 000 v loče euro jackpot dobyła, dokładnie 1,6 milionu euro, prasza so jenoš kelko po dawkach hišče vyše vostanie. Viace hač 100 milionu bichu jackpotče, ale štutožno tras do budžahaj. To trebaš smerč vujke zbožo za to, ale hej, jeden ze Zakski je znamenša menšu sumu skotova dobył, jeli so dženca po taki im nichtu z vašo blisko v obsvieta vo sebe veseli. Snada by to vun, abo vona, snada susot, snada busový šofér, abo předabáka, dženca ráno pola pekaria, ja by to na kúždy pat, kúždym z nás pšau a tyž přicpil vo som poše štiche. A vo sebe sa netko veselum, zo môžeme novú serbskú produkciu serbsko rozvosa hudnú produkciu Zarač Božena Bjaršec. Nám zaspiva Seju Zaso Tam na text Petra Dziswoka vobdživali su abo skomponovali staj spiv Enja Boban a Friedrich Steinke z Berlina. A vone spiv, slyšiče tež naše damotný app, abo môžeče si ju tam Deles Čanič, serbska hudžba, šuđe a přeco Seju Zaso Tam. Božena Bjaršec, serbskim rozvosu, 9 po 6, tu staj Katka a Jakub. Hey.

0: Stuž so gratu pšima tuntiš ništo nadživa. Tute hesvo pvačitiš za delanske konjec. Tam nezamoža jenož se všemi generacijemi vobljubovane svečenje svečič, nije ale tiš šednu zromadnošč skičič. Diana Fričec Grimichova rozpravja.
1: Što ne zna je nidiši vjesne stare NDR-ski konzum. Delanske vobljubovane so na kužde pat na njun dopomnja na večji rum, do kotrhož se stupiju přes drevjane durje, v obvukove vokna, předavaniščo v úsvitlichu a podvu zadnje je sčine steješe poslužovanske blido s kobasovým vukvadom. Dopomni so tež vjesne předstejčer Křesťan Grun.
2: Ta rumnošča stava od nekak 590 pozna. A možná je se tej úvodvoval ten rum, ale tu nebol jara.
1: Vierch, sčiny, špundovania a elektrika. Všetko dobieše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je so to přes spichovanské sredky, přes přidatné peneze gmene a vosebie přes privátnikov a firmy zeusy, ki sú tvar financielne a tiež s dživovým časom podpirovali. Počmornie Křesťan Grun vúrazne. Rúbe vútvar je so tu už miestem tak daleko zešlachčiv, pretož má byť stary konzum, nowe zetkaniščo za staršu ľudnosť čveuse. Vieseli so tiež viesnan Tomáš Koch.
3: To je za jara dobré vidžu, a tej namakam, a to rejne za so seniore môže zetkač, a tie druhé tvorstva ves, dort klub, abo športová skupina tie, abo so pan druhé tvorstva sa na tie utvoria. Na dobra vecka, jo. Ten nesme z teho stač, a šetce dále te za ideami potač, a so gratu pšimš, tak to se zvištačí.
1: A tak maja hižo dost škrute plán do přichoda vúdživane. Do hostče zava je organizáciu Janina Veselina.
4: Cíl popravom tež potom, jo, když bude naša rumnošť hotová, no, profenko še neskere falveja, ale když pa bude pon rumnošť hotová, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tež opravdže nos na nojunu za te moče žone, za te starše žone, tež za toch mužov, no bole za tých močich muži, zo so moža tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedovi, jene korčme bylo, ale vo sebe tež za te džiči, zo može so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spivač, snano jen instrument naugen, popravom leži naprejemo tun vone fokus emt na tých seniorach, zoboch jen him tu možnosť dal doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so z ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zaveše tak bez termína nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie šir generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež ešte niekotre škúli fink naromadžič, zobychu stary konzum tak spiešne, kaž možno dotvarič a vúhotovač muli.
0: Stary konzum pretvarič na tovarstvovú rumnosť konecach Diana Fričec-Grimichova. Je nám o tým rozprávia vás, tým je bytl knasedom.

0: Ladinske zynki z Dolomitu tu serbskim rozbosu ročo do naše horne v Užice tu sú naše aktuálky.
1: Serbski rozbos. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčanski vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnohamtske zastojenstvo zvožil. Za příčinu mjenuje vun mjestrojim přibieracu nevěconosť, vědomé provokácie a porožky, kotrž zamier nebehusto polepšenie komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kýž je na internetných stronách gmene Vozivene dále informuje, je vun ladajo na škýt svoje svojby a strôty krajného rádu budeského vokresa písomne vo vuviazanie ze zastojnstva ke 1. auguste prosu. 5. finančné zrečenie založby za serbský ľud je podpísané. Dženca přepodáča zastupéry Sakskie, Braniborskie a Zviazka Drieždanach zrečenie direktory založby za serbský ľud Jany Budarie. V novom zrečeniu zaviazaja so penezadavarjo sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkovne nemale 33 miliónov euro zvyšiť. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce. Nešto viac ač 33% Sakska a nemale 20% Braniborska. 5. finančné zrečenie pfači ač do konca leta 2030. Bučovanská a putnická akademia Sakskie spěchuje lica 8 menších projektov v Horní Vúžice s dohromady niečo 13,5 000 eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada Sv. Petra Budušine peneze za vôtovanie svoje putnické stvy. V Pančicach Kukovie môže bučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viezda odpočnišťo za bučováriu a putniku natvarič. V gmene Rabice Rožant podpieruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štežkách. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ludového dživadva je so včera zakončiva. Kaž NSLG informuje, je 5 predstavenju inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Turiju a Radošu dohromady 271 ľudí vidžavo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Vúžice. Ponovienu drohu po vázu ceča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zášvom posiedženiu kmenskej rady informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kaž plánované. Tukvilu zvopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovienie jistnie záruča Sakský krajný záriad za drohotvor a vopkat. Za sanirovanie kódniku, busových zastaništov a nadružného obsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pláči niečo 1,4 milióna euro. 2027 ceča drohu na smier Bieve Kumc-Ponovič. To bych upovieť, že kotrž nám makáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas počakuje dženca džin s tojštom ročelemi svonca sa lidna všetrie. Dženca zmieme tiež dešť, tak na meteorologoja viesča a popodňu môže sa tiež raz zárimať. Živé stie prostupa bývod dňa na vosnače do 21 stopňov. Čo plišo tiež júce nebude, tak meteorologoja praja maximálne stopien viac. Tiež júce zmieme malo svonca a veľa mročelu, tiež júce maso pokapač a popodňu a večer tiež zarimač.
0: A štuši netko hakles, čopvo, boleška, vulje, studne zapas, krásne skáženie svonca, highlight dženstišo rania, ty by rec pozvočené nebio po Vúžice, ach, to by krásne napolat. Na drohách debedi čitko dere beží vyskače, že nech nevúľadám jedinešto. Tola vúľadače, zdielče nám to ráde, budušin 7.30.400, abo vúživajče tiež ráde četov funkciu našej dámotnie app MDR Serbia 4 po naposledem ich je. Dobre ranie, přijemoj Katka a Jakub.

0: to sme dostali informáciu. Svirne připosvucha ký, svirne připosvucha ria. Zosti byskač minakale a to, když z rakec přijúdece, dosy si dojedžeče. Tuž byskač minakale z rakec přijúdece. Volleyball, kopańca, blidertenis, aber reovač, to môže šak kúži z nás, aber tajkých hobijach sme hižo viele, viele rečeli, tež moda žoma rádia zatkule, s votem rade rozpravia, ale čera sú sa venovali trošku nevšedným zabieram. Sú mieli lohkoatletku, studiu a vukovanského pfúaria a modžina je sa tež s mikrofónom na púč podáva a za nevšednými zabierami serbské modžiny sledživa zatkulárka Marta Handrikec je nekotrych nájšva a so jim prašenia do brúcha prašava.
1: Sano to nie je celé nevšetná liara, ale učím pískam gitaru, akordeon a klavír, paráde spým poprom a pon kus impro, kus spým všetšne také znaje. Tak tiež gár nič, nimo odžom po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho vás sať.
2: Zase je šomu sú za to veľa moda sečina, ale jara ráde várim. Die Bauschule, sie die Schakuberdu-Warim, mehr Ratschosamme-Sammer.
3: Hey, man, so einen Chasso ja mehr so im Tisch, Pschipot-Leyens-Hatsch-Dickam. Mehr Pschetschekata-Dich-Chini hat, muss man Bruder Wumendimer, aber Messer-Wusser-Pott-Biramer.
2: Ja, Jara will es dir so bei Psykam, das Schotchidi. So, du musst in Abschikwad, mo brauchst jetzt eine Rollo, denn ich wurde da nimmst du in Auerchima. A to ona například může, ale peng, tak tím se pan nebo také mortal style.
4: Já ráda s mým cíli čiště, kom, v mým svobodném času, ale plastikové džičky bude čiště. Po sebe je to děre, když máme doma raz, máme maličko, že to skoncuje, a potom může se celý jednoho na laptop synč, a jen máme model, Sotovič, a potom máme tu ten džičk, já raz pěšně hotu a nedobí se, je co rydnu přes Amazon zkázač, abo tak.
2: Bude ty já so vůkodžu s mojím nuklom, ona říká Mimi, hej, od jezna jedna starša, hej, ta třeba by za ty často půjete, ha, po nás ty trude špacírom, že fajn by trauje, ta po nás kaká, ale kdybych hej, kýt vrát, co ta přijde, mě běží, hej, ta zno jara zůčina na člověk, jde, ještě mu tom do jara vel lid, mamo, a to je jara fajn. Ona nás no jara dere znaje, dlatu, ona na nás zůčina, ha, ona ty ajmě přijde, nebeží, a když ona hej, mu běží, kdybych hej, čím zahaj, běží, co?
0: A z nuklom so vukodžovať, čo na kúže pát napadne. Šač runeš, pred niečo letami sú rožinče tiež svinio ze štrčkom vokovo noj špacírom kočič videli. Nevšidne zábere serbských modosných. To by týma čera mordej žome rádia zatkule. Bydlk na osom je.

0: Stojiš so gratu pšima tun tež ništo nadživa. Tute hesvo pvači tež delanske, zadelanske konjece. Tam menuce runje tovarstvo rumnošč konjecach. Vrenoviruja tvarja kaj štež pšetco. Tam nemoža jenož ze šimi generacijemi vobljubovane sveči nesvečič, ale tež šednu zromadnošč skičič. A Diana Fričec-Grimichova rozpravja.
1: Što nie znaje niedyše wiesne stare NDR-ski konzum. Delanscy wobydlerio so na kóžde pat na nion dopomnia na wieči rum, do kotrhoż se stupił przez drewiane durje, w obwukowe wokna, przedawaniszczo w uswietlechu, a podwu zadnije sčiny steješe posłużowanske blido z kobasowym wukwadom. Dopomni so tež wiesne przedstejicier Krzesčan Grun.
2: Ta rumność ostała od nikak 590 pozna. A možná je se tý úvodvoval ten rum, ale tu nebou jara, dodžel za ne.
1: Vierš, sčiny, špundovania a elektrika. Všetko dobieše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je so to přes spichovanské sredky, přes přidatné peneze gmene a vosebie přes privátnikov a firmy zeuse, ký sú tvar financielne a tež s dživovým časom podpirovali. Počmonie Krzesčan Grun vúrazne. Rube vútvar je so tu iš miestem tak daleko zešlachčiv, pretož ma byč stary konzum, nové zetkaniščo za staršu ľudnosť čveuse. Vieseli so tiež viesnan Tomáš Koch.
3: To je za jara dobré vidžu, a tej namakám, a to rejne za sa seniore môže zetkač, a tej druhé tvorstva ves dot klub, alebo športová skupina tej, alebo sú pan druhé tvorstva sa na tej útvoria. Na dobra vecka, jo. Ten nesme stejo ostač, a šetce dále tež za idejami potač, a so gratu pšimš, tak to se zdešlači.
1: A tak maja hižo dost škrute plán do přichoda vúdživane. Do hostče zava je organizáciu Janina Veselina.
4: Cíl popravom tež potom, jo, dež bude naša rumnosť hotová, no, profenko še neskere falveja. Ale když pa bude pon rumno šotova, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tež opravdže nos na nojunu za te moče žone, za te starše žone, tež za toh mužov, no bole za tih močih muži, zo so moža tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedovi jene korčme bilo, ale vo sebe te za te džiči, zo može so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spevač, snano jen instrument naugen, popravom leži naprejemo tun vône fokus emt na tých seniorách, zoboch jen him tu možnosť dau doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so z ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak, bez termína nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie šie generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež išče nekotre škúli fink na romadžič. Zobichu stary konzum tak spiešne, kajž možno dotvarič a vúhotovač moli.
0: A vo tutých dživách. A v zásadne vo dživé je nám Diana Fričec-Grimichova rozpravia za tam tovarstvo rumnosť, koniecach si vútvaria a to je tam stary NDR-ský konzum, kýž tak so, tak prane so přetvorí na tovarstvo rumnosť. 7 hodín, 1 a pol staje.

0: 6 menšinu do 8. Nábožné slovo. Tute má dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
1: Zajš v nedželu smidžach svoju kuzinu jako firmovanska kmutra při spoštěňu zakramenta sjatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonny podavk rozestajach so z prašenjom, štú jeduch sjaty, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonny sydom daru ducha sjatoho. Da mudrošče pomha mi na živenje z Božo vida zladovač, a tak vážne od nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomha mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rady s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženie spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevodvobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v sviče v kontekste z Boží volu a Božím vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vůboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče nezrozumí so v tým mít strach před Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutku milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Svätého? Snano raz k sviatkam o tým přemyslujeme.
0: Bernadette Lanzena to bije ze Salova, nadoku a zamovitost, či tamniši je kuloskije vosade. S tym je, nedom 4 menšiny do 6.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, hič bujtaj. Zaplacane! Aua! Hižo zaso jeme kundvora kaunova, tute kreze caki.
1: Maš dobru krej, na mne scoba ne letaja.
2: Zoso tak do tebe da, Jakito, zaleži hegen na tym, zoso větši a touši hač můj.
0: Nie, to nemůže byť. Mato je o viele touši hač ja.
1: Hej, ja moju krej radšo dariu. Dobrovoľne. Kujšta kapka liči. Přines božu.
2: Mato, sme tajke moličke, zos třeba na aparát za kredare nepřístupný máme.
0: Nefirne, kundvorám sme vůlke došť, ale za kredarene sme zase přemauke.
2: Bola daj môj raz na tvoje živky, te modré linky tu pod kožu, ani milimetr vůlke. Kotra molička jelička by tu trišič mova.
1: Jelička? Kak netko, za kredarene mi jeličku do živky teknu.
2: Žaden strach, to je molički piks. Ale kajši žo praje nema to, tvoje živky sú přemauke.
0: A nie, pojma to, môj rajka moje si kredarensku staciu. Ja som Lada z Špricu a Juro je šeflika.
1: Oh, hi, okej, tu je moje vožo, začiňu oči a netko kaunie.
3: Što je tu los? Študa je zaso Ludka za darine kreje přines. To môžeme to len nedom krej kundvoru zač.
1: Što? Haj, kundvore, tu te cicaki.
0: Mato, slyšu hižo zaso jednu lačnú kundvoru přilečeč. Najlepje so netko viace nejbaš.
1: Datla od meniča necha. Keč boj ty račo, Kito. Ta leči zaso k tebi.
0: Kundvora! Zmínco!
2: Vujstaj mi, expertaj. Ja so netko vo dobru snedajn postaram. To je při kredarenju to najvážniše.
0: A kundvore, si nech krej druže vopstaraja. Naša kredarenska stacija je jenož sa ľudky votorena a netko zaurena.

0: Za ratario je meja kotraš, je lica voprođe skere kvudna a vožna, jasna, lipša, hač přehorca a sucha meja. Kakda je to možno, Katka, s čim da to zvisuje?
1: Hej, příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, když rostu, jara lačne. Treba je potekim vele vody. Tohodla praja búrja tiež napšekvat mieský dešť stará sa so vo trebnú rost. V serbském šístvu je však od Ižrika vožná meja má kválené mieno, abo jeli je meja kvôdna a mokra, belni so búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne ste tohle zaujšte, so treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, aber eben jenož došť čopvoty, so by hodere rostli, abo?
1: No aj jenož svunco je suboptimálne, převele suchote a svunca da pôže přespiešne vúsknič. Štož voznamenia stres za rostliny a tohle potom pozdíše žnievo rožuje. Potekým rysy svunco nelúbí bojnú rost. A na všetčujnom smere pači to tiež za eventuálne zmiask za čas ľadových muži. Škody zmiarska vúskutkuja so na modo rostliny kaj špirne abo kukuricu.
0: A zima jo môžeš po takým riec, když sa mej husto deščuje a jeli sú noce mýve abo lohce kvôdne, je to najlipe za vúnošne žny, abo?
1: Rúne tak. A tohle večer už na naši pra-pra-predunici, kotrž múdre přísvo a voku vedra žana esotérika nesú, ale bázuja na lec dotky trajace vopky čpovania přírody. Hižo nedoši ratorio spoznachu zvisk mies vedrom a rostom rostlinu a vunoškom žňu a si z toho svoje vedruje runčka s činichu.
0: A s druhými svojami môžeš tiež rec, na dešč bohata meja ľubi po takým pône skvade za názemu, dešč v meji přinese za cöbe leto klip a syno, reka, no a takých múdrych burských pravidvo je dosť a nadosť. Jeli ju doma mače, namakače, poladajče raz do małej knižky vietrových rončku, abo do svonika přísvovo Jana Rade Serba Vielem.

Na, zromadne komunalne, čopfotne planowanie za gminy Wulka Dubrava, Male Šetce a Radvor sú všetky wobydlerky a wobydlerio wutromne přeprošeni. A to dženca od večer 6 do napo 8 v Wulki Dubrave, tamnišči kočme Sakského Hajnika. Dženca môža džiči ve Vojerovskej vúžiske hali do svitniščaso podač a tam napiate zajímavé experimenty previesť, a to dženca od napo 5 do 6 ve vúžiske hali Vojorecach zastup je dámotný. Krosčan Gminska rada so zetka na svoje posedženie, a to jutce večer 7 sydaní Vúžica Gminským a kultúrnym centrum je. A tež Rakečanská gminská rada so jutce na večer zetka, a to v 5 gminským zetkavanišču Rakecach. Serbske vodženie po Mavom Veľkove poskyči jutce doktor Lubina Malinková, štart je večer 6 na Cinzendorfským námešče Mavom Veľkove, tam vedže doktor Lubina Malinková serbsce pousy. Vo zajmovostki a novostče ve Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubvanju Kulove, tam sú šice zajmce vútrobne vitani, nemská Vopkadna stráža predstaje mez druhým nové pravidva ve Vopkadže. Započatk je jutce večer 7 v Kulove tamnišim hoščencu Miesto Hamburg.

Svinco, jo srada bo za Julianu nadbo, a nendo obšidu planasu kulturne poistči. Kak se pozicionirovaš přešivo pšavicarským a kak se ščítaš pšešivo nadpadam, o tom pije daju kutej štunže v Gledhausu, žinca se tam vedmejo ten Fórum za zavěščenie kultúry, nemský Fórum kultúr sichern, slezená jo až dauer v sledných týženiach více razo nadpade na miestna sociokultúry v regióne, pogroni Katarína König v Tovaristva Losmachen e.V. Fórum dej da šansu za kultúrne aktéry su umieniaš, v pšetnosku zavošpe alma Dio Antonio z Gönnio až v cewe nimske kulturne miestna pečišťam su v zespšavego boka přizavio Jose Teke uše šota Tobias Šik. V Pizenskem Amše Žoržinca vo přihod kulturnych miestnou kase su prozna amt pyta za možnosťami žarjenia. V žincajšnem ubjaku za kulturu budu diskutirovať všaké ideje amtska biblioteka audio Jano Mauer užovaná, vena treba nový koncept, kak mogu súrobnosti ešte lepe užovať, tak roni viednica, tak ubjaka Karin Kalauke. Rovnotasne jo teke ešte neužované miestno v starej radnice v Pizniu Žoržinca turist tiska informácia. Za všetné tie mobílie musia amt pášeš, upášiť sa dla toho přemyslovať lec mogu nekutára miestná gromadu, šeknúš kronika Lauke, ubiak v tej

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: No, just čo vy byli druhý koň cíženia duce, se vie z Köla som, abo ja som nieco riednik doživio, ja som cíňur z vojsku Tour de Lausitz ve trošu buza přes Budišin gory na den čorne bo, to je bo upomínanie, pon dali dos goriels a zase gory do Bašča a boto 366 km na shodle a moku jano groniš vúšica je taká riedna vedmeniata a veľká, ale nedme teke nozo byli tej. Naš auto Sebastian Elikowski-Winkler, wenn ihr se dobscha schau, bjo druge kolasarske enthusiaste tak rada duze su, thema nennt naschom wösebnem uschtivanju.

0: Žiūrėjome, jis kojasim du brūsne, pen kmalkse, kurėce, apen zase nadrino nadom, apen o do športle klauze, jo, jan upijome, pen.
1: Mi cašnite nogi byli, a gara s kojasim ježiom, pen se to šikno pomažu zase, se myslím infa, zase mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šište.
1: No a gacu me se kupište, druge koliasa, ješte elektriš motor jodran, vieš, až pin máme ľašči se. To je veľká pomes, tam ima zvieča ježi až pin.
2: Při tom větere, já kvěle sujem až došto robit, a pen já tam se kupám. Tam ve tým bylicajnském kaše, abo jazoru, to gan je tak velike. Ale to je jedné vydechanie, 20 minutu tam s kvěle som, a pen nuč, a ještě pičku lážaš, abo jacer já tam, a pen zase slidk. A to je vegetarie. A zajča snaž ještě vokovo šprivě, ženiom.

seš kelasovarskih čašku mjazy sprivju a nesu, suša k niej gustejšim a nie viece komfortabelnym v celej Bramborskej. Ve na obšimejo viece ako 1000 kilometrov. Daloko ved drogo polnych autov viedu rúte mjazy drugim přes błota a přírodny park Žłobin Dół.

V lješerskim času gaš veljens šoplojo, a ja kupaš cu, pence vje teke s kolasom až do Maznikojskega jazera jedu. Algi su tam cáse nuči, ja je tak nelubujem. Gaš jen dlimako došč do jazera nučo, jopen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som byl 5 abo 6 let stare, a ja som v dešču až do Depska, vo drenu až do Depska chodil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišech, ale tola je ta tura byla redna.